Indigo Blue. Dříve večer s Rádiem B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

a Bohuslava Svobody, přiznal Tomáš Portlík, který doufá ve vznik koalice se starosty. Respektuje, že primátorský řetěz oblékne Petr Hlaváček, zatímco Portlík plánuje větší zapojení do vnitrostranické politiky. Do svého týmu chce zahrnout i exministra financí Miroslava Kalouska. Úředníci v Kraslicích na Sokolovsku pozastavili řidičské oprávnění 90-leté ženě, poté co v únoru ohrozila svědka na křižovatce. Seniorka nedala přednost a nereagovala na troubení. Tento rozhodný krok úředníků má zvýšit bezpečnost na silnicích. Na Chrudimsku 33-letý muž ukradl Alfu Romeo, vloupal se do restaurace ve Rváčově a pokračoval v dalších krádežích. Jeho poslední pokus o krádež byl neúspěšný díky svědkovi, který zavolal policii. Zloděj při útěku přeplaval říčku Loučnou, ale ochránci zákona ho brzy zadrželi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Hype. Jako první přichází Mr. Gerard Albright a jeho single Who is making love. Tak jo, zazní tady jeho sax a já vám říkám, lidi, pěkně volume na max. Funky.

No, funk je jako bláze, no tak co tomu říkáte? Vždycky to rozjíždíme v tohletém stylu, z repráku se tóny loudí, nic se nehroutí, černá muzika nezarmoutí. Haha, stále jedeme dál a hrajeme samej hits, dáme nějakou latinu, co mi na to, Flaming Hips, a k tomu nějaký dobrý pivko, nějaký chips, ovšem pozor, abyste nebyli moc těžký, Los Mambo Jumbo na Radio B a my jedeme stále dál, z černýho hrnce do celého světa. Hra.

Mambo Jumbo, ladies and gentlemen, vysíláme z Roudnice nad Labem, kde jsou u vody víly. Ptali se mě holky, jestli taky hrajou rockabilly a já říkám rock and roll, holky, žádný lokolky, no jasně, další pecka, kterou hrajou, bude totiž rock and rollová záležitost, respektive rockabilly. No tak pojďte na to, čapněte svoji holku a rozejte pořádný taneček.

budu mát rap and boom, low, rhythm, rock and roll a potom taky rockabilly, time to bop. Další pecka bude hip hop a skáču tady jako Lida Lop. A že jsem MC Mark, do éteru posílám te Jurassic Park a jejich single Red Hot. To znamená, že to bude hodně žavá záležitost. Dámy a pánové, pojďte na to. Vracíme se do let, kdy hip-hop byl hip-hopem. Mám to vážně rád, mám to stále v krvi. Tak co vy na to, otočte čepici a vyrazíme do ulic. No proč ne, protože tam hip-hop vzniknul. Radio B. Oho, je, yeah. Už to šlape, už to jede. Pojďme na to a otočte ten knoflík volume pěkně doprava. Ah!

No tak co lidiči, jak se vám to líbilo? Tohle to byly skvělý Jurassic Park a jejich single Red Hot. Hoho, že co jsou to kluci rapoví? Máme to rádi a pokračujeme dál. Posíláme si taky nějakou jazzovou muziku. Tentokrát new jazzovým stylu, jako vždycky. Šestá záležitost na skvělýho hrnečku. Jak se daří MC Marečku? Zdravím do celého světa, tak zní moje věta. Že tady to pouštím a mám vás rád. A doufám, že vám se to taky líbí.

Hele, já vám něco povím, pro nás svítí sluníčko, když duní basa, saxofon má sluníčko. Na řadě je Frank Pop, co odvedl tu prima job. Coming home baby, rádio hraj mi, tancuj křič, opovaž se flákat, v rytmu týhle hudby naučím tě skákat, kámo. Sedmá záležitost a 21. minuta, Black Antopu právě odbyla, my pokračujeme dál. 90. léta, postupně jistě, se vrhneme na 80. Jsem funky a doufám, že i vy. Mé oblíbené slůvko.

Tak jo, tak co tomu říkáte? Rozhejbová emoce, rozhejbová city. Dáme diskotecku od Inner City 1988. Musíš tady s náma bejt a nemusíš to do sebe zas tak lejt. Buď OK a buď happy, poslouchej rock and roll a poslouchej moje rapy. Wow, páni, rýmaš, jsem prýmaš, prýmaš, protože jsem na rádiu B a tady byla vždycky pěkná sranda. Takže jo, pokořili jsme hranice 90. let a dáme si z roku, pecku z roku 1988, jak jsem řekl, Inner City, no jo, a pak už to dáme do nějakého soulíku, co je na to, baví vás to, mě teda rozhodně, jo, tak pojďme na to.

good life, kapela Inner City, no tak jo, máme tady prýma 90, no respektive 1988, oho, páni dámy, posloucháte tenhle dance, everybody clap your hands, zdravím všechny příznivce, zdravím všechny fans, a my pokračujeme dál, protože jinak to nejde, v mým kotli to zatraceně dobře bublá, protože přichází další pecka, make your body move, oh, rok 1981, takže se nám trošičku změní sound, jo, začíná to už trošičku funkovatět, to mám přesně rád a doufám, že i vy, slunce svítí, posloucháte MC Homáru na Radio B.

Máme tady 36. minutu našeho pořadu Black Eintopf, dejte nudě adio a poslouchejte naše radio a řekni to všem známým, jak se tu dobře vaří. U Mike UMC Marky, co tu září, důležitě se přitom tváří, rozhodně ne, protože u nás se všichni smějou a dobrý songy si tu pějou. Pokračujeme dál, je tady rok 1979, takže jsme pokořili další dekádu. Nemám tady žádnou blokádu, ale jenom dobrý beaty, no tak pojďme na to a pojďme tančit jako vždy.

no tak co, jak to cítíte, lidičky? No jo, mění se nám počasí a tak trochu klima. Ráno je tma a brzo přijde zima. Brr, brr, ale nám je stále vedro. Je nám to jedno, protože krok sum krok. Vaříme si grok a od majku se opět hlásí pan Svok. Znamená to, že jsme tady v 70. letech a přichází Joe Batten. A tohle to byl Richard Evans, The Bottle. To je název další pesky z roku 1975. Takže velký brýle, kalhoty do zvonu a jedeme stále dál. Yeah.

mám to rád, když takhle něco pěkně soluje. Písničky od Máry, na hlavě Afra, superkáry, šáry Máry, mám pro vás prýma dary. Zkuste udělat nějakou šílenou funky věc a něco vám povím. Věk je jenom číslo, mě to jenom lízlo. Chlape, bude mi brzo pade, ale já hraju muziku, která je starší než já, protože je skvělá, žádnej stud, mother of shame. Takže se pokračujeme dál, jakoby tady hrál trochu vlasy. V hlavě mám nějaký hlasy, protože jsem asi blázen. No, dopak by to takovouhle skvělou show pro

No, tak se zdá, že už jsme ale jistě v 60. letech, 49. minuta Black Eyed Topu právě odbyla a my pokračujeme dál. A co se to děje? Už jsou tady zase hlasy a říkají, kámo, pusto, ať je tady pěkně husto, gusto, ať na parketu je pěkně pusto, nebo jak jsem, teď jsem se do toho teda zamotal.

I feel good, jsou tady šedesátky, dobrá hrála černá chasa, kope buben, bublába, sámi pokračujeme dál, roztancujeme náměstí celý ring, přichází Joseph Henry, who is the king, takže kdo je tady král?

Oh yeah, just Joseph Henry, who is the king, dámy a pánové, pokračujeme dál, vysíláme do celého světa, máme tady pozdravy, zdravíme lidi do Ústí, Litoměřic a i do Ostravy, MC Mark jako Moby Dick, poslouchá nás Faustus Dominik, tak co kámo, seš tam na druhé straně, doufám, že nás taky poslouchá Hanka a Ficí, protože tady hrajou Basa a Bicí, jako vždycky naplný pecky, haha, prýma kecky, hodíme zase řeč, Otis Redding.

Hudba Jamesa Browna, tentokrát podání Otise Reddinga. Zdravím taky maminku a moji sestru Happy. Aha, co je vždycky happy, co nemá ráda klepy a žádný nervy. Pokračuje, jedeme dál. Black Eintov, to je jako derby. Jedeme dál, je to pořádnej závod. A už se nám tam trošičku rýsuje rock'n'rollová basa. Tak pojďme na to dál. Rockets.

Paří děti, maminka i tatíček, k Eintopfu si zakrojíme chlebíček s vypečenou svou kůrkou. Rozjeli jsme právě druhou půlku druhého pořadu Black Eintopf. Jestli jsem říkal, že je tady rock'n'rollová era, no tak to můžu jenom potvrdit. Raymond Lefebvre, tak přichází pan Ferguson s kraným obrazem. Jestli tak poznáte, z jakého to filmu? No jasně, jsme ve Francii a přichází Louis Define, pan četní Krišo.

Oh, oh, oh, oh, don't go, pretty baby, joj, tak tohle byl Danny Boy, já jak hudební Roy, neboj, ha, já tě povedu, rock'n'rollovou érou provedu, tak jo, tenhle ten pořad je jak hudební Tetris, na řadě je další bílý muž jménem Elvis Presley a jeho single Hard-Hearted Woman, no jo, takže trochu rock'n'roll a trochu swing.

Ta, hou, v rádiu to teda pěkně houpe, vrátili jsme se do období, kdy auta měla ploutve a ženský se uměli pěkně oblíkat. Rock'n'rollová éra, to znamená 1958 až 1964, rock'n'rollová hudba, která se vyvíjela z Rhythm and Blues, Boogie Woogie a pak zase tady byl swing, dámy a pánové, a my se do té doby teďkon budeme vracet. Co mi na to? The Squirrel, Not Zephyr, Lover's Lane.

Wow, je to stále dál. Zas jsem černý hrnec a nakopal jsem to těma nejlepšíma indíciema. Oh, 14. minuta druhé poloviny právě odbyla. Bylo to pěkný a bylo to nice. Teď přichází The Swing Ninjas a jejich single Blind Mice. Ice, toto chladí. Tančí všichni staří mladí. Naše rádio si vždycky ladí. Rádio B a za mikrofonem je MC Marky. Pokračujeme dál. Don't call before the 10. Tak se zdá, že tady někdo pěkně pařil, ale ještě nebudeme pařit. Já jsem slíbil Blind Mice. A to teď přichází, takže Svenka, potom zase nějaký jazzíček, pochutná si nějaký vychytaný jazyček, protože tahle ta pohoutka je prostě nejlepší na světě.

Blind Mice. Jo, jak se vám to líbí, lidičky? Hrajeme prostě všechno funky, soul, jazz, rock and roll a taky pouštíme si rap. A neměli byste zapomínat nějakou čistou bázičku. Zvrch jsem tady bázičku, páni, tady je ale všude mokro. Pokračujeme stále dál, tak jsem se včera zlil, že jsem něco pil. Nevolej mi baby před desátou, jedeme dál. Don't call before 10 o'clock p.m. Takže yes, oh yes. A jazz.

Jo, rap a jazz nejsou vepři, tak tohle to byly US3, tak to je teda peklo, je to hell, přijde vám zarepovat Big L, big, žádnej agro, pik, jak je tady v Čechách zvyk, chrochty, kvik, oh. Hrajeme americkou muziku a dáme si nějakou rapovou záležitost. Jak jsem prozradil, přichází velký L na rádiu B, jedem dál.

To tady vozil našem studiu a spadla mi tu police, že hraju hudbu z ulice. Náš pořad se končí za chvilku, servíru ovšem pana Vanilku. Ještě si dáme jednu rapovou záležitost a pak si dáme opět nějaký moderní funky hudbo. No a proč říkám, že Vanilu? No jasně, protože přichází bílý muž, Vanilla Ice. Hrajeme si z filmu Cool as Ice. No jasně, tančící pán se svojí partičkou.

Oh yeah. Yep, yep. Vanilla Ice. No jo, s černou muzikou mu by bylo vždycky líp. Na desce se točí New Master Sound, Mission Creep. Nebojte se být sami sebou, protože žijem pouze jednou. Hebni bednou, repro, hraju pecky a taky retro. Pokračujeme dál. Ladies and gentlemen, máme tady už jenom 20 minut našeho programu a doufám,

tarantara, wow, jede to stále dál, jo, jo, jo, když piju rum, rozjedu svůj a boom, shake the room, oh, tonight, jako James Brown, no tak jo, jedeme stále dál, komu je vedro, ať si dá Pedro, komu je vedro, ať si sundá kabát, říkám tě pic, jako u Austerlitz, jedeme stále dál, takže jo, dáme si nějaký zase další retírko, už jsem to řek, oh, shake the room tonight, retro ve stylu Mr. James Brown. A my tady máme už jenom 15 minut.

James Brown, přesně tak, zase jste si dali nějakou pecičku ve stylu 70. let, žádný průměr, žádný trapas, hraje hudbu pěkně na hlas. A teď si tady dáme zase nějakou vychytávku, cover, oho, jestli pak to poznáváte, no jasně. Cover skupiny Prodigy na Radio V. Pravidelně jednou za 14 dní ve středu živá show s MC Markem v pravidelných opakováních ve čtvrtek ráno od 8 hodin. Doufám, že vás to baví, protože vy mě vážně bavíte. Radio B, to je ostrov hudební svobody a vy se tady s náma. Buďte svobodní, buďte šílení a buďte spokojení.

co? Dostal jsem vás. Předtím pěkný náš hlav ve stylu pro DJ a teď jsme si dali skvělou záležitost. Have you seen her? The chick. A vy pozorní, určitě jste poznali, že tohle narepoval v 90. letech MC Hammer pan Kladivo. Tak jo, dámy a pánové, a máme tady posledních 5 minut. Díky, že jste to se mnou vydrželi. Já se jmenuji MC Marky a tenhle ten pořad, co jste poslouchali, to je přece Black Eintopf. Díky moc. A za 14 dní zase nashledanou, mějte se krásně, buďte funky a usmívejte se na lidi kolem. Přichází jedna z posledních záležitostí, taky pomalá věc, so Mikey.

Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Suché a na říjen poměrně teplé počasí bude ještě pokračovat. Ani víkendová studená fronta mnoho srážek nepřinese a slunečné dny se vrátí po krátkém ochlazení. Tereziánské babí léto bude pokračovat i na začátku příštího týdne. Občanským demokratům v Praze uškodil obraz spícího primátora Bohuslava Svobody, přiznal Tomáš Portlík, který doufá ve vznik koalice se starosty. Respektuje, že primátorský řetěz oblékne Petr Hlaváček, zatímco Portlík plánuje větší zapojení do vnitrostranické politiky. Do svého týmu chce zahrnout i exministra financí Miroslava Kalouska. Úředníci v Kraslicích na Sokolovsku pozastavili řidičské oprávnění 90-leté ženě, poté co v únoru ohrozila svědka na křižovatce. Seniorka nedala přednost a nereagovala na troubení. Tento rozhodný krok úředníků má zvýšit bezpečnost na silnicích. Na Chrudimsku 33-letý muž ukradl Alfu Romeo, vloupal se do restaurace ve Rváčově a pokračoval v dalších krádežích. Jeho poslední

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Whale Fall je filmová adaptace stejnojmenného románu z roku 2023 od Daniela Krause. Příběh sleduje cestu hlavního hrdiny Jay Gardinera, kterého stvárnil Austin Abrams, zpět do Kalifornie po smrti jeho otce Mita, jenž byl profesionálním potápěčem v podání Joshe Brolina. Film nabízí strhující přežití plné napětí a dojemný vztah otce a syna. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Starý dobrý hity.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Karolína Muchová se s turnajem ve Wushanu loučí dřív, než plánovala. Vypadla ve třetím kole, kde nestačila na ruskou tenistku Dianu Schneiderovou. Sedmá hráčka světa podlehla v setech 5-7 a 3-6. Český brankář Jakub Dobeš zaznamenal 18 zákroků, ale jeho Montreal stále čeká na výhru po porážce 4-5 s Washingtonem. Jakub Nečas z Karoliny neproměnil rozhodující nájezd proti Dallasu, což vedlo k porážce 2-3. Českým hokejovým týmům se tak ve čtvrtečním programu NHL příliš nedařilo. Po delší přestávce se evropský fotbal vrací s napětím, které by se dalo krájet. Plzeň se snaží napravit chybu, zatímco Sparta doufá v druhé vítězství. Jablonec vstoupí do konferenční ligy proti rozjetému Freiburgu a potřebuje malý zázrak. Aleš Čermák z Bohemians 1905 rozparádil vršovické Ďolíček a nechal vzpomenout na legendárního Antonína Panenku, když rozhodl utkání svým mistrovským gólem z přímého kopu. Po vítězství 1-0 nad Mladou Boleslaví se hrdina utkání nechal slyšet, že díky tomu dostal rezolutní přezdívku Čermánek. Legendární trenér Jaroslav Veselý si tak mohl v klidu pochutnat na své oblíbené kávě a plánovat další vítěznou taktiku pro příští zápas. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: Takhle zní výběr našich moderátorů na Bčku. Sebestřed.

naše spojení. Doléhá únava, kde kdo ho podojil a už to nedává. Došli jsme daleko a teď jen zíráme, kam nás to zavleklo. Ale jiný svět nemáme ponětí, kde vlastně vznikají všechna ta napětí. Snad jsme jen zhýralí, žijeme v nejsnažším období země, ale nemyslím si, že zaslouženě. Nechci si stěžovat, bez tak není komu, a sám se vždycky rád navracím domů. Jenže startovní čáry jsou pro každýho jinde, dřív než jsme začali je půlka z nás v brindě. A snadná řešení jsou fatamorgány a bitvy, co podceníš dopředu prohrány. A nebe s peklem vymysleli tady na zemi. Řekně

0: něco.
1: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Posloucháš Rovný beat na Bčku.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: 11 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Suché a na říjen poměrně teplé počasí bude ještě pokračovat. Ani víkendová studená fronta mnoho srážek nepřinese a slunečné dny se vrátí po krátkém ochlazení. Tereziánské babí léto bude pokračovat i na začátku příštího týdne. Občanským demokratům v Praze uškodil obraz spícího primátora Bohuslava Svobody, přiznal Tomáš Portlík, který doufá ve vznik koalice se starosty. Respektuje, že primátorský řetěz oblékne Petr Hlaváček, zatímco Portlík plánuje větší zapojení do vnitrostranické politiky. Do svého týmu chce zahrnout i exministra financí Miroslava Kalouska. Úředníci v Kraslicích na Sokolovsku pozastavili řidičské oprávnění 90-leté ženě, poté co v únoru ohrozila svědka na křižovatce. Seniorka nedala přednost a nereagovala na troubení. Tento rozhodný krok úředníků má zvýšit bezpečnost na silnicích. Na Chrudimsku 33-letý muž ukradl Alfu Romeo, vloupal se do restaurace ve Rváčově a pokračoval v dalších krádežích. Jeho poslední pokus o krádež byl neúspěšný díky svědkovi, který zavolal policii. Zloděj při útěku přeplaval říčku Loučnou, ale ochránci zákona ho brzy zadrželi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
1: Rokuj

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Irská kapela Fontaines DC přichází na scénu s jejich pátým albem Dopamine Chamber, které vydali u labelu Partisan Records. Album stělesňuje ponurou krásu jejich tvorby, a to skrze stádium rock s apokalyptickým rozmachem. Jejich hudba prohlubuje cynismus současné doby, zatímco nabízí autentickou krásu a emoce. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Sebestřed na Bčku a teď nás čeká synthpopová bandička z amerického Marylandu, která si říká Future Island. No a my si dáme jejich track Cave. Tak pojďme na to.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Karolína Muchová se s turnajem ve Wushanu loučí dřív, než plánovala. Vypadla ve třetím kole, kde nestačila na ruskou tenistku Dianu Schneiderovou. Sedmá hráčka světa podlehla v setech 5-7 a 3-6. Český brankář Jakub Dobeš zaznamenal 18 zákroků, ale jeho Montreal stále čeká na výhru po porážce 4-5 s Washingtonem. Jakub Nečas z Karoliny neproměnil rozhodující nájezd proti Dallasu, což vedlo k porážce 2-3. Českým hokejovým týmům se tak ve čtvrtečním programu NHL příliš nedařilo. Po delší přestávce se evropský fotbal vrací s napětím, které by se dalo krájet. Plzeň se snaží napravit chybu, zatímco Sparta doufá v druhé vítězství. Jablonec vstoupí do konferenční ligy proti rozjetému Freiburgu a potřebuje malý zázrak. Aleš Čermák z Bohemians 1905 rozparádil vršovické Ďolíček a nechal vzpomenout na legendárního Antonína Panenku, když rozhodl utkání svým mistrovským gólem z přímého kopu. Po vítězství 1-0 nad Mladou Boleslaví se hrdina utkání nechal slyšet, že díky tomu dostal rezolutní přezdívku Čermánek. Legendární trenér Jaroslav Veselý si tak mohl v klidu pochutnat na své oblíbené kávě a plánovat další vítěznou taktiku pro příští zápas. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.
2: Hoď se do klidu s rádiem.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ve čtvrt na 12 se v České republice uskutečnil významný odstřel, kdy se zřítily 355 metrů vysoké stožáry vysílače Liblice. K této technicky náročné akci s názvem Řezání výbuchem bylo použito 4,5 kg speciální trhaviny Semtex Razor. Ze vzdálenosti bezpečné pro diváky sledovaly stovky lidí tuto historickou událost, která ukončila existenci nejvyšší stavby v zemi. Nejvyšší stavba v Česku, vysílače Liblice B u Českého Brodu na Kolínsku, se dnes ve čtvrtek poroučí k zemi. Stožáry, vysoké 355 metrů, odstřelí specializovaná firma Kovo Central v 11 hodin. Rozřezávání a odklízení konstrukcí potrvá až do konce listopadu 2024. Po 12 letech v úřadu končí dlouholetý starosta Uherského Hradiště, což přivádí ke změně také v dalších městech Zlínského kraje. V Uherském Hradišti a Kroměříži se rýsují nové koalice, zatímco ve Vsetíně bude jasno do konce týdne. Ve Zlíně je možné, že vítězné hnutí ANO bude vyšachováno ostatními politickými subjekty kromě SPD. Premiér Andrej Babiš označil návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje rozpočtu EU za naprosto nepřijatelné pro Českou republiku před jednáním Evropské rady v Bruselu. Tyto návrhy jsou podle něj problematické a mohly by mít negativní dopad na financování Česka v rámci Evropské unie. Babiš zdůraznil důležitost nalézt kompromis, který bude spravedlivý pro všechny členské státy EU. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Sebestřed. Dopoledne plné muzeum.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Karolína Muchová se s turnajem ve Wushanu loučí dřív, než plánovala. Vypadla ve třetím kole, kde nestačila na ruskou tenistku Dianu Schneiderovou. Sedmá hráčka světa podlehla v setech 5-7 a 3-6. Český brankář Jakub Dobeš zaznamenal 18 zákroků, ale jeho Montreal stále čeká na výhru po porážce 4-5 s Washingtonem. Jakub Nečas z Karoliny neproměnil rozhodující nájezd proti Dallasu, což vedlo k porážce 2-3. Českým hokejovým týmům se tak ve čtvrtečním programu NHL příliš nedařilo. Po delší přestávce se evropský fotbal vrací s napětím, které by se dalo krájet. Plzeň se snaží napravit chybu, zatímco Sparta doufá v druhé vítězství. Jablonec vstoupí do konferenční ligy proti rozjetému Freiburgu a potřebuje malý zázrak. Aleš Čermák z Bohemians 1905 rozparádil vršovické Ďolíček a nechal vzpomenout na legendárního Antonína Panenku, když rozhodl utkání svým mistrovským gólem z přímého kopu. Po vítězství 1-0 nad Mladou Boleslaví se hrdina utkání nechal slyšet, že díky tomu dostal rezolutní přezdívku Čermánek. Legendární trenér Jaroslav Veselý si tak mohl v klidu pochutnat na své oblíbené kávě a plánovat další vítěznou taktiku pro příští zápas. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Na národní třídě se nepláče, ulice, která lemuje noci, noční ptáče kam doskáče.

tichá, obchody zavřený, oranžová o samotě bliká. A po mně zbyde hromada krámů, lampy svítí, zasínej až kránu. Nechci jít domů ke zdem a jejich němotě tváří, tvář samotě pátrám po hodnotě a vždycky najdu tebe, tvůj dotek.

0: yourself and choke, bitch.
1: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ve čtvrt na 12 se v České republice uskutečnil významný odstřel, kdy se zřítily 355 metrů vysoké stožáry vysílače Liblice. K této technicky náročné akci s názvem Řezání výbuchem bylo použito 4,5 kg speciální trhaviny Semtex Razor. Ze vzdálenosti bezpečné pro diváky sledovaly stovky lidí tuto historickou událost, která ukončila existenci nejvyšší stavby v zemi. Nejvyšší stavba v Česku, vysílače Liblice B u Českého Brodu na Kolínsku, se dnes ve čtvrtek poroučí k zemi. Stožáry, vysoké 355 metrů, odstřelí specializovaná firma Kovo Central v 11 hodin. Rozřezávání a odklízení konstrukcí potrvá až do konce listopadu 2024. Po 12 letech v úřadu končí dlouholetý starosta Uherského Hradiště, což přivádí ke změně také v dalších městech Zlínského kraje. V Uherském Hradišti a Kroměříži se rýsují nové koalice, zatímco ve Vsetíně bude jasno do konce týdne. Ve Zlíně je možné, že vítězné hnutí ANO bude vyšachováno ostatními politickými subjekty kromě SPD. Premiér Andrej Babiš označil návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje rozpočtu EU za naprosto nepřijatelné pro Českou republiku před jednáním Evropské rady v Bruselu. Tyto návrhy jsou podle něj problematické a mohly by mít negativní dopad na financování Česka v rámci Evropské unie. Babiš zdůraznil důležitost nalézt kompromis, který bude spravedlivý pro všechny členské státy Evropské unie. A teď zpátky k vaší oblíbené

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Na zimní univerziádu v Číně letos nepojede část českých sportovců. České reprezentanty v některých odvětvích nenominuje Česká asociace univerzitního sportu kvůli účasti Rusů jako neutrálních závodníků. Rozhodnutí vyvolala rozpor mezi postojem FISU a světovými federacemi. Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejtasa dostal od etické komise fotbalové asociace ČPU zákaz působení ve fotbale na 15 let a pokutu 150 tisíc korun. Důvodem je korupční jednání, se kterým Vejtasa zásadně nesouhlasí a plánuje proti němu bojovat s odvoláním. Zdá se, že sudího čeká během nadcházejících letní sezon hodně času na penaltové rozbory z pohodlí gauče. Karolína Muchová se s turnajem ve Wuhanu loučí dřív, než plánovala. Vypadla ve třetím kole, kde nestačila na ruskou tenistku Dianu Schneiderovou. Sedmá hráčka světa podlehla v setech 5-7 a 3-6. Český brankář Jakub Dobeš zaznamenal 18 zákroků, ale jeho Montreal stále čeká na výhru po porážce 4-5 s Washingtonem. Jakub Nečas z Karolíny neproměnil rozhodující nájezd proti Dallasu, což vedlo k porážce 2-3. Českým hokejovým týmům se tak ve čtvrtečním programu NHL příliš nedařilo. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Starý dobrý hity na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Ve čtvrt na 12 se v České republice uskutečnil významný odstřel, kdy se zřítily 355 metrů vysoké stožáry vysílače Liblice. K této technicky náročné akci s názvem Řezání výbuchem bylo použito 4,5 kg speciální trhaviny Semtex Razor. Ze vzdálenosti bezpečné pro diváky sledovaly stovky lidí tuto historickou událost, která ukončila existenci nejvyšší stavby v zemi. Nejvyšší stavba v Česku, vysílače Liblice B u Českého Brodu na Kolínsku, se dnes ve čtvrtek poroučí k zemi. Stožáry, vysoké 355 metrů, odstřelí specializovaná firma Kovocentral v 11 hodin. Rozřezávání a odklízení konstrukcí potrvá až do konce listopadu 2024. Po 12 letech v úřadu končí dlouholetý starosta Uherského Hradiště, což přivádí ke změně také v dalších městech Zlínského kraje. V Uherském Hradišti a Kroměříži se rýsují nové koalice, zatímco ve Vsetíně bude jasno do konce týdne. Ve Zlíně je možné, že vítězné hnutí ANO bude vyšachováno ostatními politickými subjekty, kromě SPD. Premiér Andrej Babiš označil návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje rozpočtu EU za naprosto nepřijatelné pro Českou republiku před jednáním Evropské rady v Bruselu. Tyto návrhy jsou podle něj problematické a mohly by mít negativní dopad na financování Česka v rámci Evropské unie. Babiš zdůraznil důležitost nalézt kompromis, který bude spravedlivý pro všechny členské státy EU. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Rádio B.

0: Neboj se uvolnit. Na Rádiu B.
1: Oh, okay.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Na zimní univerziádu v Číně letos nepojede část českých sportovců. České reprezentanty v některých odvětvích nenominuje Česká asociace univerzitního sportu kvůli účasti Rusů jako neutrálních závodníků. Rozhodnutí vyvolala rozpor mezi postojem FISU a světovými federacemi. Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejtasa dostal od etické komise fotbalové asociace ČPUJ zákaz působení ve fotbale na 15 let a pokutu 150 tisíc korun. Důvodem je korupční jednání, se kterým Vejtasa zásadně nesouhlasí a plánuje proti němu bojovat s odvoláním. Zdá se, že sudí ho čeká během nadcházejících letní sezon hodně času na penaltové rozbory z pohodlí gauče. Karolína Muchová se s turnajem ve Wuhanu loučí dřív, než plánovala. Vypadla ve třetím kole, kde nestačila na ruskou tenistku Dianu Schneiderovou. Sedmá hráčka světa podlehla v setech 5-7 a 3-6. Český brankář Jakub Dobeš zaznamenal 18 zákroků, ale jeho Montreal stále čeká na výhru po porážce 4-5 s Washingtonem. Jakub Nečas z Karolíny neproměnil rozhodující nájezd proti Dallasu, což vedlo k porážce 2-3. Českým hokejovým týmům se tak ve čtvrtečním programu NHL příliš nedařilo. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Posloucháš rovný beaty na B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Ve čtvrt na 12 se v České republice uskutečnil významný odstřel, kdy se zřítily 355 metrů vysoké stožáry vysílače Liblice. K této technicky náročné akci s názvem Řezání výbuchem bylo použito 4,5 kg speciální trhaviny Semtex Razor. Ze vzdálenosti bezpečné pro diváky sledovaly stovky lidí tuto historickou událost, která ukončila existenci nejvyšší stavby v zemi. Nejvyšší stavba v Česku, vysílače Liblice B u Českého Brodu na Kolínsku, se dnes ve čtvrtek poroučí k zemi. Stožáry, vysoké 355 metrů, odstřelí specializovaná firma Kovocentral v 11 hodin. Rozřezávání a odklízení konstrukcí potrvá až do konce listopadu 2024. Po 12 letech v úřadu končí dlouholetý starosta Uherského Hradiště, což přivádí ke změně také v dalších městech Zlínského kraje. V Uherském Hradišti a Kroměříži se rýsují nové koalice, zatímco ve Vsetíně bude jasno do konce týdne. Ve Zlíně je možné, že vítězné hnutí ANO bude vyšachováno ostatními politickými subjekty, kromě SPD. Premiér Andrej Babiš označil návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje rozpočtu EU za naprosto nepřijatelné pro Českou republiku před jednáním Evropské rady v Bruselu. Tyto návrhy jsou podle něj problematické a mohly by mít negativní dopad na financování Česka v rámci Evropské unie. Babiš zdůraznil důležitost nalézt kompromis, který bude spravedlivý pro všechny členské státy EU. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Irská kapela Fontaines DC přichází na scénu s jejich pátým albem Dopamine Chamber, které vydali u labelu Partisan Records. Album stělesňuje ponurou krásu jejich tvorby, a to skrze stádium rock s apokalyptickým rozmachem. Jejich hudba prohlubuje cynismus současné doby, zatímco nabízí autentickou krásu a emoce. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Neboj se uvolnit. Na Rádiu B.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Na zimní univerziádu v Číně letos nepojede část českých sportovců. České reprezentanty v některých odvětvích nenominuje Česká asociace univerzitního sportu kvůli účasti Rusů jako neutrálních závodníků. Rozhodnutí vyvolala rozpor mezi postojem FISU a světovými federacemi. Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejtasa dostal od etické komise fotbalové asociace ČPU zákaz působení ve fotbale na 15 let a pokutu 150 tisíc korun. Důvodem je korupční jednání, se kterým Vejtasa zásadně nesouhlasí a plánuje proti němu bojovat s odvoláním. Zdá se, že sudí ho čeká během nadcházejících letní sezon hodně času na penaltové rozbory z pohodlí gauče. Karolína Muchová se s turnajem ve Wuhanu loučí dřív, než plánovala. Vypadla ve třetím kole, kde nestačila na ruskou tenistku Dianu Schneiderovou. Sedmá hráčka světa podlehla v setech 5-7 a 3-6. Český brankář Jakub Dobeš zaznamenal 18 zákroků, ale jeho Montreal stále čeká na výhru po porážce 4-5 s Washingtonem. Jakub Nečas z Karolíny neproměnil rozhodující nájezd proti Dallasu, což vedlo k porážce 2-3. Českým hokejovým týmům se tak ve čtvrtečním programu NHL příliš nedařilo. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Hitparáda Rádia B, to je B-paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: starý dobrý hity. Na tak.
1: Would you go to bed with me?

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Ve čtvrt na 12 se v České republice uskutečnil významný odstřel, kdy se zřítily 355 metrů vysoké stožáry vysílače Liblice. K této technicky náročné akci s názvem Řezání výbuchem bylo použito 4,5 kg speciální trhaviny Semtex Razor. Ze vzdálenosti bezpečné pro diváky sledovaly stovky lidí tuto historickou událost, která ukončila existenci nejvyšší stavby v zemi. Nejvyšší stavba v Česku, vysílače Liblice B u Českého Brodu na Kolínsku, se dnes ve čtvrtek poroučí k zemi. Stožáry, vysoké 355 metrů, odstřelí specializovaná firma Kovocentral v 11 hodin. Rozřezávání a odklízení konstrukcí potrvá až do konce listopadu 2024. Po 12 letech v úřadu končí dlouholetý starosta Uherského Hradiště, což přivádí ke změně také v dalších městech Zlínského kraje. V Uherském Hradišti a Kroměříži se rýsují nové koalice, zatímco ve Vsetíně bude jasno do konce týdne. Ve Zlíně je možné, že vítězné hnutí ANO bude vyšachováno ostatními politickými subjekty, kromě SPD. Premiér Andrej Babiš označil návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje rozpočtu EU za naprosto nepřijatelné pro Českou republiku před jednáním Evropské rady v Bruselu. Tyto návrhy jsou podle něj problematické a mohly by mít negativní dopad na financování Česka v rámci Evropské unie. Babiš zdůraznil důležitost nalézt kompromis, který bude spravedlivý pro všechny členské státy EU. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Rádiu B.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Whale Fall je filmová adaptace stejnojmenného románu z roku 2023 od Daniela Krause. Příběh sleduje cestu hlavního hrdiny Jay Gardinera, kterého stvárnil Austin Abrams, zpět do Kalifornie po smrti jeho otce Mita, jenž byl profesionálním potápěčem v podání Joshe Brolina. Film nabízí strhující přežití plné napětí a dojemný vztah otce a syna. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Užij si jamajské slunce. Na Bčku.
4: Yes, Empress Divine. Every time I'm looking at your face, you make my world a brighter place. Yeah. And your majesty and grace.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Na zimní univerziádu v Číně letos nepojede část českých sportovců. České reprezentanty v některých odvětvích nenominuje Česká asociace univerzitního sportu kvůli účasti Rusů jako neutrálních závodníků. Rozhodnutí vyvolala rozpor mezi postojem FISU a světovými federacemi. Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejtasa dostal od etické komise fotbalové asociace ČPU zákaz působení ve fotbale na 15 let a pokutu 150 tisíc korun. Důvodem je korupční jednání, se kterým Vejtasa zásadně nesouhlasí a plánuje proti němu bojovat s odvoláním. Zdá se, že sudí ho čeká během nadcházejících letní sezon hodně času na penaltové rozbory z pohodlí gauče. Karolína Muchová se s turnajem ve Wuhanu loučí dřív, než plánovala. Vypadla ve třetím kole, kde nestačila na ruskou tenistku Dianu Schneiderovou. Sedmá hráčka světa podlehla v setech 5-7 a 3-6. Český brankář Jakub Dobeš zaznamenal 18 zákroků, ale jeho Montreal stále čeká na výhru po porážce 4-5 s Washingtonem. Jakub Nečas z Karolíny neproměnil rozhodující nájezd proti Dallasu, což vedlo k porážce 2-3. Českým hokejovým týmům se tak ve čtvrtečním programu NHL příliš nedařilo. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
2: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

Naše Big Beatové srdce na Rádiu B. Thank you.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Everything happens for a reason.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Na zimní univerziádu v Číně letos nepojede část českých sportovců. České reprezentanty v některých odvětvích nenominuje Česká asociace univerzitního sportu kvůli účasti Rusů jako neutrálních závodníků. Rozhodnutí vyvolala rozpor mezi postojem FISU a světovými federacemi. Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejtasa dostal od etické komise fotbalové asociace ČPU zákaz působení ve fotbale na 15 let a pokutu 150 tisíc korun. Důvodem je korupční jednání, se kterým Vejtasa zásadně nesouhlasí a plánuje proti němu bojovat s odvoláním. Zdá se, že sudího čeká během nadcházejících letní sezon hodně času na penaltové rozbory z pohodlí gauče. Karolína Muchová se s turnajem ve Wuhanu loučí dřív, než plánovala. Vypadla ve třetím kole, kde nestačila na ruskou tenistku Dianu Schneiderovou. Sedmá hráčka světa podlehla v setech 5-7 a 3-6. Český brankář Jakub Dobeš zaznamenal 18 zákroků, ale jeho Montreal stále čeká na výhru po porážce 4-5 s Washingtonem. Jakub Nečas z Karolíny neproměnil rozhodující nájezd proti Dallasu, což vedlo k porážce 2-3. Českým hokejovým týmům se tak ve čtvrtečním programu NHL příliš nedařilo. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

is that I'm here today. Rádio B. Od lidí pro lidi.

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe. A jdeme na to.

Tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu tak je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím, nazdárek.

0: na rádiu.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na rádio B.cz. Máme čtvrtek, něco po tý 19. Mě tady ty internety zase zlobějí, nevím proč, prostě ale... Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jedem. Tak. Item.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Mastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát trošku jiným podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky.

A zdravím Dianku, ahoj. A se taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku a poslouchaj Véteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila, což jí mám dát do playlistu, to vám posílám.

moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevator Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Verčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electro Swing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika taková, jako jsme to hráváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváv

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, jsem se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

známe? Znáte lidičky Mode Step? Dubstepovej projekt. Vím, že Litoměřický ten dubstep úplně nemusí, ale já Mode Step tuze rád

A jedeme dál. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc.

A zdravím Police, čau kámo, už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Polis je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových a.k.a. Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta, Alík, Nabicí a Switch, náš kamarád. Přijďte včas, páč, jelikož nýbrž a poněvadž kapacita omezena. Když Polis, možná Roman

Posloucháš pořád Myšmaš na Bčku, jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bomboklád na vás.

A nebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne? Aj do toho myšmaše.

Prop Dylan, Can You Imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel od drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinulu, ne že ne.

Kryptomenik. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Počítejte. Krapet s jinou parádou. A to swingovky budou.

Lobelle na Majku a track s názvem Stereo. Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února.

A když už teda,

Když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hamba packovala, kdybych nezahrál

pátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete, bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do Etheru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. Jsem za to kůrník šopa rád.

Je 8 hodin večer na Rádiu B.

krásný čtvrteční večer, přátelé, zdravím vás ze studia Rádia Bčko. Já jsem Cvrkoslav Zelený a právě začíná Vintage číslo 169. Nějakou dobu jsme se neslyšeli, ale znáte to, já mám takovou prázdninovou náledičku. Zároveň jsem byl na dovče, takže si asi o všem budeme moc pohovořit a tak dále a tak dále. Koukal jsem, že poslední díl, co jsme vysílali, byl o mistrovství světa v hokeji, kdy jsem odsaď utíkal, abych ho stihnul. A pak jsme stejně dostali na prdel, takže to vlastně nemělo ani cenu tam letět. Přátelé, běžte se pohodlně postavit, nalijte si něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka od 8 do 9 právě začíná. Takže pojďme společně na to. Odpálili jsme to skladbou Big Fun a já se rovnou vrhnu na skladbu It Just Won't Do od Tima Deluxe. Za mě velice skvělá věc, známý. A víte co, já vám nebudu říkat, odkud ji znám. Pojďme si ji společně přehrát a potom ji proberem. Takže Vintage 169 právě začíná. Cvrko Brko připraven a vy se připravte taky, co vám k tomu budu říkat. Tak pojďme na to, startujeme.

což si myslím, že by taky stálo za to probrat. No a potom třeba nějaká zahrada, kam mířím přímo odsaď, abych zalil v těchto tropických vedrech. Uvidíme, kolik toho stihnu, jak moc se rozkecám. Přece jenom je to nějakých 7-8 vstupů a už máme skoro 2 za sebou. Takže pojďme rovnou dál, další skladba Space Cowboy a David Morales. Tak jdeme na to.

0: Sorci, právě ladíte vintážek s Srkoslávkem.
1: Tak a my se vracíme k mluvenému slovu. Třetí pecka za náma. A asi se můžeme rovnou vrhnout na ty výlety. Vlastně jsme se naposled slyšeli začátkem června, jestli se nepletu. Já jsem potom celý červen byl pryč a to byl právě ten můj výlet do Thajska, o kterém by asi stálo za to zhrnout pár informací. Takže byl to výlet vlastně jako

loni, představte si to, se vší parádou, co jsem mohl mít. Letěl jsem rovnou z Evropy do Bangkoku, snažil jsem se vyhnout se všem Katarům a Emirátům a já nevím čemu všemu, kde jsou ty Tatrmani s utěrkama na hlavě a kde vám hrozí nějaký bombový útok a nějaký drony na letišti a všechny takový ty kraviny. Takže tomu jsem se všemu krásně vyhnul. Následně jsem si dal den v Bangkoku, abych se tak nějak rozkoukal. Už tam to stálo za to, můžu říct. Ale co bylo potom lepší, že jsem se z Bangkoku odebral na letiště do Trátu. Tam to trvalo asi hodinku letu. A tam bylo takový letiště velký jak benzínová pumpa. Mělo to jeden terminál, mělo to slaměnou střechu a bylo to až takový komický. Ale co byl maličko průser, že jsem do Tajska letěl až v období dešťů, takže tam nebyli turisti a zároveň spoustu těch věcí, které pro ty turisty byly zajištěné nebo nějakým způsobem řekněme k dispozici, tak já jsem od ně přišel, takže jsem si musel nejdřív sehnat cestu nebo transport z toho letiště, to jsem sehnal docela fajn a potom jsem si proběhnul město Trát. Já jsem vlastně jeden den bydlel v Trátu nebo kousek asi 3 km od. A bylo to strašně zajímavý, tam vlastně nebyl jediný bílej turista, nebyl tam vlastně nikdo kromě těch, co tam bydleli a díky tomu to mělo takovou docela fajn atmosféru, takže jsem si to tam všechno proběh, najedl jsem se, rozkoušel jsem věci, co doteď nevím, co byly k jídlu, jestli to byly nějaký mořský plody na tyčce, nebo jestli to byla zelenina, ovoce, cokoliv, vlastně jsem ochutnával, z ničeho jsem průjem neměl, takže to bylo fajn, ale spoustu věcí jsem vůbec netušil, která běje. A měl jsem tam domluvíno, že se mrknu ještě do místní pěstírny, jenže mi nevyzbyl čas, takže jsem se tam juknul jenom do obchodu, nakoupil jsem si tam nějakou legální mariánku, hrozně levnou, já jsem tam vlastně to, co by tady stála jednička, tak já tam toho měl i ruksak, ale to si nevíte představit, takže to byl takový zážitek ztrátu, no a seznámil jsem se tam s místním policajtem, který mě následně pozval na večeři, a dali jsme si nějaký pívečka, pak mě chtěl odvíct na kole domů, jenže se mnou spadl do Pangeitu. Bylo to takový komický, pak na nás útočili divoký psi a asi tak, no, k Trátu. Pak jsem si dojel taxíkem do přístavu, Lime Engop, jestli se nepletu, ale tam nebyla živá duše, přátelé, tam vlastně chcíp pes, tou dobou, co odjeli všichni turisti, nebo vlastně nepřijeli žádný turisti, protože už nebyla sezóna, tak tam sice byly pobočky, kde bych vás, řekněme, pustili na nějaký speedboat, na nějakou loď, jenže ty pobočky byly zavřený a nikdo tam neseděl a bylo vlastně docela průser si tam sehnat vůbec místenku, jízdenku a nevěděl jsem jak na to, takže počítal jsem s tím, že o tam teď jezdí i domorodci vlastně z toho ostrova, takže musím někoho potkat a strategie byla prostě čekat. Nakonec jsem tam potkal takovou paní, která prodávala ve svém obchůdku úplně všechno, od studeného piva, přes pneumatiky, gauče, vole, opravovala spoustu věcí a zároveň mezi tím lepším super sortimentem i prodávala lístky a nějakým způsobem byla v přízni s tou lodí, která jezdila na ten můj ostrov, konkrétně ostrov Koh Mak. Takže jsem se s paní domluvil, počkal jsem tam asi 3-4 hodinky a tradá, cesta na ostrov zajištěna. Já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám tak nějak zhrnu, co mě čekalo na ostrově, kde opět nebyl skoro žádný bílej a hlavně já tam byl skoro 3 týdny, takže jsem se tam s nima docela zžil. Přátelé, pojďme mrknout na muziku. Další skladba se jmenuje Rocket od Herbieho Hancocka. Za mě další docela zajímavá věc a pak vám to dovyprávím. Tak pojďme zpátky k muzice. A tak dále, pojďme na to.

Tak za námi čtvrtá skladba Rakit a my se rovnou vrhneme dál na storytelling, přátelé, takže dostal jsem se nějakým způsobem na ostrov, kam jsem měl původně v plánu se dostat. Trvalo mi to teda asi 3 dny, než jsem se tam dostal, ale zároveň proto, protože jsem si dával mezi zastávky, abych neměl nic ve schonu, abych se vždycky podíval tam, kam jsem dojel a abych se prostě rozkoukal, přece jenom nejsem úplně skvělý turista a víte sami, že ten čas je občas potřeba. Takže jsem se dostal na malý ostrůvek, jmenoval se Koh Mak. Byl to vole ostrov 5 km na 7, bydlí tam 400 lidí a žije dost turismu. Zároveň, když si odmyslíte všechny ty turisty, který v deštěvý sezóně nejezděj a jako trouba jsem tam dojel, tak tam bylo úplně prázdno, 400 domorodců a já k tomu. Zároveň jsem si ještě půjčil kolo, což je docela atypický v Thajsku, tam všichni jezdí na skútru a díky tomu jsem si vysloužil přezdívku ten bílej na kole a ta se se mnou potom táhla celý ty 3 týdny. Takže to byl můj ostrůvek, já jsem naštěstí měl krásný bungalovek, takovou malou chatičku s koupelnou, ložnicí, obyváčkem, ledničkou, klimoškou, se vším přímo na pláži, což znamenalo, že jsem ráno vstával, rovnou jsem se mohl okoupnout, večer, když jsem šel spát, ještě předtím jsem se mohl rovnou okoupnout, byla to strašná Havaj. Opravdu taková ta, řekněme, jak to popsat, no kravina z filmů nebo z těch fotografií, co máte na tapetách, počítačích a podobně. Fakt tak strašně kýčovitě to vypadalo, ale to jsem ještě nevěděl, co mě ten ostrov nabízí a co všecko vlastně díky tomu získávám. Takže měl jsem pušený kolo, měl jsem kde bydlet a najednou jsem získal možnost to tam nějak prozkoumat. Takže s pomocí nějaký mapy, s pomocí, řekněme, rad od místních domorodců jsem objevoval restaurace. Nebyly teda otevřený úplně všechny, protože, jak jsem hovořil, tam turisti nebyli tolik, ale zároveň třeba z 50 restaurací na takhle malém ostrovku jich 20-30 pořád fungovalo a jestli mám k dispozici 20 restaurací, tak to pro mě je úplná Havaj. Měl jsem tam asi 4 obchody, které byly co by kamenem dohodil a všechno, co si vlastně představíte, bylo to omezený maličko, ale nebylo to nic, co by mi scházelo. Takže jsem tam vlastně díky tomu kolu a díky tomu volnému času trajdal a prozkoumával. Různě jsem si vždycky dělal výlety a ty dny jsem si plánoval takhle, než jsem se vlastně seznámil s rodinou, nebo s rodinou, se skupinou přátel, který vlastně byli skoro jak rodina a ty mě nějakým způsobem vzali mezi sebe. A já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám to téma Thajska si zakončím takhle touhle s tou rodinou Etídou. Takže přátelé, další skladba, Can't Get Enough a pojďme si ji rovnou loupnout, už docela dlouho hovořím, tak ať ještě stihneme nějakou muziku. Zpátky k muzice Vinty C, Radio Bčko, Cvrko Brko, pojďme zpátky.

Can't Get Enough, přátelé, připomnělo mi to skladbu I Just Can't Get Enough a je to trochu jiný styl, ale má to vlastně stejný refrén do určitý míry. No nic, zpátky, vlastně ne k muzice, zpátky k hovoření, takže já jsem skončil svůj tajský příběh v tom, že jsem dorazil na ostrov, že jsem se tam tak nějak rozkoukal a dostal jsem se do docela fajnový skupiny lidí. Já jsem chodil do baru, kde vlastně díky tomu, že tam nebyli turisti, jsem býval skoro sám a právě domorodci, právě domácí a seznámil jsem se tam s barmanem a první den jsme se šíleně ožrali, tak jak tomu bývá zvykem. Teda ne u mě, jo, ale u něj v baru samozřejmě. No a díky tomu jsme se dali nějak do řeči, on mě rovnou vlastně ten první večer vzal k sobě, že nemůžu jít domů, že musím jít s ním a ještě nějak tak popít a nějakým způsobem se navečeřet a představil mi skupinu lidí, což byly jeho přátelé, taková polorodina, něco jako zrychlé a zběsilé, jo. Jenže tam vlastně každý z té skupiny měl nějaký zaměstnání na tom ostrově, představte si pár lidí v restauraci, pár lidí na masáži, pár lidí třeba opravoval kola, měla autoservis a tak dále a tak dále. Takže já jsem každýho z té skupiny nějakým způsobem každý den potkával, ať jsem šel úplně kamkoliv, což na jednu stranu mi skýtalo spoustu výhod v rámci toho, že na mě volali, zdravili mě, dávali mi ochutnat spoustu věcí a tak dále, ale zároveň jsem tam neměl ani chvíli klid. Uvedu příklad, kdy jsem vlastně si ráno vždycky chodil do sámošky, kupoval jsem si takovou placatici rumu, Sanghang se jmenoval, jestli se nepletu, a to byly třeba 2-3 deci, já jsem si rád dával vždycky s kokosovým ořechem. A díky tomu, že stávám brzo a vlastně jsem mi celý ten pobyt chodil spát brzo, takže jsem měl naspáno dost, tak jsem si třeba na 7 ráno šel koupit rum, což na jednu stranu zní hodně blbě, ale ještě hůř se mi potom stalo, že jsem šel třeba na 8, na 9 na snídani a paní se mě hnedka ptala, jestli jsem ten rum všechen vypil a tak dále. A říká, kurva, jak to víš, že jsem měl rum? No já jsem mluvila s paní v sámošce a ona říká, že bílej na kole si přijel koupit rum, 2 kokosový ořechy, vole hned v 7 ráno a potom odjel. Takže už tam pro mě byla taková jakoby přezdívka bílýho gringa na kole a cokoliv jsem udělal, kamkoliv jsem se hynul, tak o tom celý ostrov nějakým způsobem věděl. A ne, že by mi to dávali sežrát, ale nějakým způsobem mě s tím konfrontovali a jsem musel vysvětlovat, proč to tak mám rád a jak to rád dělám. A ne, že by to vůbec nepříjemný, ale cítil jsem se tam tak nějak pitomně, chtěl jsem být odstřížený od světa a nakonec jsem si tam našel úplně novou rodinu. Takže s nima jsem tam trávil spoustu času, jsem za to na jednu stranu vděčný. Vždycky mě pozvali na večeři, já jsem si třeba platil jenom píva, nebo jsem třeba dones něco a tak dále, bylo to strašně fajn, ale pak to mělo třeba i druhou stránku věci, že mi tam z téhle skupiny lidí nosili vlastně svoje dcery, nějaký vnučky, neteře a jakýkoliv děvčata na tom ostrově mi tak jako systematicky vodili do baru a to teď zní hrozně blbě, ono to úplně nebylo tak blbý, oni po mně chtěli, abych si nějakou z nich jakoby vybral a následně ji odvedl sebou domů do nějaký lepší, řekněme, skupiny nebo lepší domoviny pro mě. A já jsem to vlastně nechtěl nikdy dělat, já jsem měl takový trápení se s nima seznamovat a on mi vždycky třeba ten barman ukazoval na Facebooku, hele, tyhle dvě přijdou za chvíli, vole, to bude bomba. No a pak přišly, vole, 2 tajky, tlustý jak čpun do přehrady. A já jsem s nima musel díky tomu konverzovat, protože tam přišli kvůli mě a já jsem si chtěl třeba v klidu číst nebo stavit Rubikovou kostku a teď oni třeba karaoke a jebali do mě, ty si čteš, víš, ty musíš zpívat s náma, takže tohle byly jaký ty nepříjemné části, ale to není nic, co by mě rozhodilo. Takže jsem si na tom ostrově takhle užil celý ten pobyt, bylo to strašně fajn, celý jsem ho prozkoumal a doufám, že se tam ještě jednou vrátím. Zároveň, až pojedu příští jaro do Tajska, tak nejspíš volím jinou destinaci, protože to Tajsko je strašně obrovský a byla by hloupost žrát 2x tu samou bomboněru, když jsem ještě neochutnal nějakou jinou. Takže pokusím se letět jinam, ale určitě se poučím z toho, co všechno jsem zažil tady. A byl to vlastně první velký výlet, kde jsem byl sám, takhle vlastně od začátku do konce. A nemůžu říct, že by mě to nějak zocelilo, ale zároveň jsem si šáhnul na určitý limity toho, co jde, co nejde a asi úplně nemám problém se někam vydat sám zase do budoucna. Takže na podzim Japonsko a
doufejme na jaře opět Thajsko, uvidíme, jak nám to vyjde. Takže tohle byl můj výlet, proto jsme se nějakou dobu neslyšeli, i když jsem se teda vrátil na konci června, tak jsem se pak na vás ještě vysral celý červenec, ale to jenom proto, že bylo spoustu věcí na práci a taky jsem měl po příletu, po odletu. Já jsem tu shodou okolností byl minulý týden, ale nějak mi to nešlo nahrávat, neměl jsem úplně náladu. Takže jsem to zapasoval hnedka na začátku a šel jsem místo toho na zahradu. Co si budeme nalhávat, takový jsem holt já. Pojďme si dát další skladbu, je to poslední skladba přes českou písničku ve vintážku. Takže si ji přehrajme a pak rovnou česká pecka. Další skladba Make Love a Room 5 Vintage C. Číslo 169 Svrko Brko, Rádio Bčko, co mám hovořit, pojďme zpátky k muzice.

Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle, to tě dojme. Ven se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.

0: Podívej se na nás, ty vepřová hlavu, jsme Češi, nejsme mimozemšťani.
1: Tak, tohle byla Hanka Hegerová, přátelé, hvězda filmu Česká republika. Ne, hele, naše slavná Sansonierka, těžko říct, hele, tato skladba je z roku 1973, já jsem si tady během toho, co hrála, dohledal nějaký důležitý informace a vás už určitě zajímá, jak jsem se k ní dostal. Tak jako tradičně většina českých písniček v tomhle pořadu je zpramené nebo pramení právě v pořadu Zlaté časy s Václavem Koptou, který jde na Radio 2 českého radiožurnálu vždycky v neděli od 11 nebo od 10 do 11, takhle to je. A je to opravdu skvělý pořad, já se ho pouštím celkem pravidelně v práci vždycky v týdnu a má docela přehled o tom, co je fajn, má docela skvělý, řekněme, hudební rozhled a tohle z toho Želízko v ohni bylo právě od něho. A zajímavost, což jsem si ještě vlastně dohledal, já jsem k tomu tady trošku znásilňoval umělou inteligenci, tak víte, kdo napsal text právě na tuhle pecku? Budete se divit, ale byl to Pavel Kopta, vole Václavovo táta právě. A přijde mi to celkem fajnový, když o něm hovořím, takže ještě jeho táta napsal text, takže to je taková Koptovic, Želízko v ohni pro Vintage, takže tolik je rok české písničce ve vintážku. No ano, a pokud koukám dobře na čas, my už máme 3/4, já jsem zase, tohle byla 8, ne, tohle byla 7 písnička, my jich obvykle máme stihnout okolo 15, takže pojďme honem rychle k nějaký další skladbě. A pak možná povyprávíme o tom, kde jsme byli na Čundru minulý víkend. Uvidíme, co stihneme. Takže další skladba je zase anglicky hovořící, jmenuje se Cars a Gary Newman. Tak zpátky k muzice, kocourci, pojďme na to.

No, ať koukám, jak koukám, tak už toho moc nestihneme, přátelé, máme skoro míně jak 10 minut do konce a to znamená, že se musím rozloučit, protože možná přede mnou bude reklama někdy a tak dále, takže bychom třeba přišli o ten konec. Takže určitě, co potřebuji shrnout, je příští víkend, já se hnedka podívám na datum, příští sobotu 15. srpna, Podzámčí Roudnice, od oběda do 10 do večera, 6. narozeniny Rádia Bčko, je tam vstup zdarma, vystupují skoro všichni moji kolegové, kromě mě, já toho zakázaný vystupoval, ale mě to nevadí, já se vás užiju zase jindy a třeba se tam uvidíme, můžeme pohovořit, můžete si opatřit naše trička skvělý, anebo jen tak pokecat, mají v Podzámčím velice dobrý jídlo, takže si můžete dojít aspoň na gáblík a k tomu pojede Fire Stage. Takže to jsou narosky. Co se týče vintážku, tak sorry, že byla takováhle delší pauza, ale znáte mě, já se někdy dokopu, někdy se nedokopu a někdy se mi prostě nechce. Jsem takový línej zmetek takhle přes léto, takže budu se snažit to udělat nějak fajnově, ať se slyšíme třeba za 14 dní, nebo třeba za týden, nechci předbíhat, ale ruku na srdce a to příští týden je spíš nedokopu, takže mi dejte aspoň 2 týdny. No ano a tohle byl vintážek číslo 169, já jsem Cvrkoslav Zelený, jsem rád, že jste se ho naladili. No a slyšíme se zase někdy příště na Bčku. A teď nevypínejte kanela, po mně už malý pátek, DJ Cynic a tak dále, však to znáte, čtvrtek ve Varu. Díky a čau, Cvrko Brko se loučí, Rádio Bčko s ním a zdary zase někdy.

0: Titán.
1: Enormní.
2: Intergalaktický.
3: Extrém.
1: Titán.
0: Megalomanský.
1: Monstrózní.
0: Gargantuánský.
2: Supermasivní.
1: Giganty.
4: Malý pátek.
2: Malý párek. Ne, vole. Malý pátek.
4: Malý pátek.

Ahoj, ahoj, milí posluchači, holky, kluci, je chvíli po deváté a to je ten pravý čas na náš pořad Malý pátek. Já jsem DJ Cynic, zastupující drumy basy a v následující hodince si poslechneme následujících 13 skladeb bez té první, co jsme už slyšeli, Hustlin od producentů Chrome a Lex. Takže nás čeká 13 dalších skladeb a mám tady také pozvánku na nadcházející Mejdan v listopadu. Tak se máte na co těšit, poslouchejte a my pojedeme dál další skladbou, která se jmenuje Be The One a na svědomí jí mají Solid State a Lysia. Pustíme si hezky od začátku, je tam hezký zpěv. Zdravím stávající, ale i nové posluchače, ať už jste doma pod pergolou, popíjíte, nebo dokonce uklízíte, jak mi občas píšete u tohoto pořadu, tak si to užijte. Začíná pořad Malý pátek na Radiu B.

možná to byl už měsíc, co to uteklo. Schvátila mě nemoc. Docela jsem se z toho nemohl dostat. Chřipka fakt ošklivá. A teď už jsem zpět a moc mě to těší, protože být nemocnej fakt nestojí za to. Úplně mi to vzalo neuvěřitelně energie, ale zaplať pánu, že to odešlo a my můžeme zase spolu si tady pouštět skladby. Následující skladba Tutus od Need for Mirrors. Posloucháte Malý pátek na Bčku. Užívejte poslech.

Skladba Tutus od Need for Mirrors. Následuje Aperture od producentů Ambra. Zkuste mi dát vědět, jak to leze ven k vám, jestli náhodou to nemám potichu, nebo to dělá nějakou neplechu. Můžete tak učinit buď přímo mě, pokud mě znáte, máte

moje číslo nebo Facebook nebo cokoliv, tak mi napište, nebo máme na stránkách Radia B chat přímo live a budu za každý koment vděčný. Ale teď už si pojďme vychutnat tady tu skvělou skladbu Aperture od Umbra. Malý pátek na Bčku.

zaznívá skladba Aperture od producentu Ambra. A díky za feedback. Je to slyšet dobře, to mě těší. A zdravím tímto Dobrozán pod Pergolu, jak jsem už zmiňoval. Píťa, Ládík a Tomáš, užívejte dnešní večer. Máme před sebou ještě dalších 7 skladeb. 8, 7. Tato následující skladba Stamp Down od Minor Form vás zaručeně potěší. A já tímto vítám nové posluchače, kteří si v následující hodince poslechnou s námi samé skvosty drum and bassové scény, zahraniční i domácí tvorby. Stamp Down, Minor Form.

minor form. A po této skvělé skladbě následuje Everything is Rhythm od TKN. TKN je britská producentka a DJka z Bristonu. A sami poslechněte její skladbu Everything is Rhythm. Posloucháte Malý pátek na Béčku.

Everything is written. DKN. V pořadu Malý pátek na Bčku. Následuje skladba Jaded od producentů Amos a Basie. A po této skladbě si řekneme upoutávku na následující mejdan. A máme tady další půl hodinku potom skvělých skladeb.

Jaded, Amos a BC. Kvalitní, hluboká skladba. A já bych se vás všechny chtěl pozvat na 13. listopadu. Zkusíme ještě předtím udělat nějaký drum and bassový mejdan, ale nevím, jsme na váškách. Každopádně toho 13. listopadu opět zažijeme spolupráci sound systémů BedTech, LMK a Cybersheep. Akce, která vždy nemá v podstatě obdoby. Je to jedinečný, pokaždé nezapomenutelný a fakt nářez. Kdo znáte, víte, kdo ne, přijďte se na nás podívat. Tyto sound systémy mají dlouhou tradici a rozhodně vědí, co dělají. Je tam nádherná hradba beden, světel, efektů a skvělé hudby. Začínáme od 8, max od 9. Vše se dozvíte na Facebooku a na ostatních sociálních sítích. A moc se na vás těšíme, bude to jízda. 13. Tunnel Underground v Litoměřicích. LMK, BedTech a Cybersheep. Nám už tady v podcastu jede skladba, kterou si dáme od začátku. Skladba se jmenuje Guns, Razors a Knives. Od producentů Des McMahon a Wraid. Vy stále posloucháte Malý pátek na Bčku. Užívejte poslech.

Guns, Razors, Knives, Des McMahon a Fright. A nebudeme to dlouho prodlužovat. Ono většinou hned po té polovině pořadu to strašně utíká. A my tady máme skladbu Racine od Rift. Začíná nám v podstatě od konce října, od začátku listopada, tunelová sezóna v Litoměřicích. Letos začneme techno-technomejdanem, ale pořád, jak už jsem říkal, váháme, jestli udělat před anebo po drum and bass, aby jsme vás potěšili všechny. Sledujte rozhodně naše stránky a já se budu snažit udělat maximum pro to, aby jsme si tento půl rok těchto 6 měsíců užili co nejvíc. A je dost možný, že opravdu se nám podaří dělat 2 mejdany v 1 měsíci. A to by bylo strašně fajn, nemyslíte? Máme tady skladbu Racine od Rift, tak si ji pojďme pěkně doposlechnout.

skladbě Zero Sum od OB a Minoform následuje Vertigo od producenta I Am Doomed. Vy stále posloucháte Malý pátek na Bčku.

0: skladba Vertigo od I'm Doomed. A jak už jsem říkal o nastartování nové sezóny zimní indoorové v Tunnel Underground v Litoměřicích, tak teď bude 13. Mejdan, 13. listopadu. A budou tam Bedtech, LMK a Cybersheep. A další měsíc se můžete těšit na Drum and Bass a dokonce na INF Sound System, který u nás udělá tradiční Mejdan svatek. To je přesně 25. prosince. Dále vás můžu nalákat hned na leden, kdy vždy slavíme moje narozeniny. To bývá kolem 20. ledna. Únor je zatím malinko otevřený, ale březen už tam taky máme žádost od Sound Systému, takže opravdu se máte na co těšit a každý měsíc můžete čekat minimálně jednu, ne-li dvě akce Drum and Bass a Techno. A celkově se na to moc těším, protože je to to, co nás nejvíc baví a vždycky se tam potkáme v tom zaneprázdněným našem životě, kdy nemáme čas pořádně ani na kámoše, tak nás ta hudba spojuje a to hodně cením. My máme v podkresu už skladbu, kterou si dáme od začátku. Dneska to vždy promluvím, trošku prokecám, ale pojďme si dát skladbu od Agro a Two Crazies a skladba se jmenuje The Centiple Style. Posloucháte Malý pátek na Bčku a už nám moc nezbývá do konce. Dneska velice klidný pořad. A máme tam ještě jeden vstup a pak už bohužel končíme. Deceptive the style.
1: The five main styles. The first pupil, his name was Santini. He practiced the centipede style. He was known as the centipede. The centipede.

0: A já musím seknout The Centipede Style, a aby jsme stihli dvě poslední skladby z dnešního výběru. Následuje Murk, skladba Murk od producenta T. A pojďme na to, aby jsme to všechno stihli. Malý pátek na Bčku. Poté následuje skladba Relapse a od producenta Disasht a Smooth. A je to Smooth Remix. A já už se tímto s vámi rozloučím, abyste si užili jenom hudbu. Díky za poslech, choďte na mejdany, choďte na ty naše mejdany, choďte v podstatě na všechny mejdany, hezky se bavte, buďte na sebe hodný, mějte se rádi a těším se u dalšího dílu naslyšenou. Zdraví vás DJ Cynic, Drummy Bassy, Reprezent, přeji příjemný večer.
1: I'm on.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.